Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

já jsem hrál, ty jsi hrál, my jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, vaše taky hrál, na cimbáli, my jsme hráli, vy jste hráli, všichni myši tancovali. Na cimbáli všichni myši tancovali. My jsme hráli, vy jste hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Já jsem hrál, ty jsi hrál, on za taky hrál, na cimbáli, my jsme hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Oni hráli, taky hráli, na cimbáli všichni myši tancovali. Na cimbáli tancovali, na cimbáli tancovali, všichni myši taky hráli, na cimbáli všichni myši tancovali.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

Rádio Hey. Perfektná muzika. Okay. Bitch and fussing, cussing.

0: stovrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si nehrá.
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
9: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
10: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
11: Haló, kdo volá? To jste vy, Don Celadon? Že si máme pustit zprávy? Dobrá.
12: Opakujeme. Včera byl za zvláštních a nevyjasněných okolností unesen majitel španělské koridy Juan Varlos při soukromé expedici za pralesními indiány. Jak je známo, měl Juan Varlos

0: zálibu v černé magii, která může být v pozadí celého únosu. Juan Varlos je menší postavy, je obézní a má pihu přes celý obličej. Byl unesen z hotelového pokoje na kraji pralesa a podle svědkyně naposledy na sobě neměl nic, kromě gumového ochranného návleku. Jakékoliv informace o hledaném Juanu Varlosovi...
1: Zmizel Juan Varlos, náš přítel!
2: Ano, a my mu musíme pomoct.
0: Tak, nebo sdělte na nejbližší služebnu venezuelské policie.
2: Don Celadon sem jede pro nás svým jeepem.
1: To bychom se měli nechat očkovat.
2: Ano, ale nejdřív se pojďme trochu kočkovat. Done Seladone, už týden jezdíme jeepem po deštném pralese a nikde ani živáček. Máme vůbec dost benzínu.
3: Nebojte se, perverézi, jakože se Don Seladon jmenuju, benzínu máme dostatek. Teda na začátku jsme měli benzínu dostatek. Vemte si jen to nejnutnější a půjdeme dál pěšky. Proč si do něho mimo něho berete ty plesové šaty?
1: Říkal jste přece, že jenom to nejnutnější, ne?
3: Ticho, slyšíte to, co já? Slyšíte ty bubny? Jde to ze dvou stran, jako by si dva tábory odpovídali. To jsou tamtami. Juane perverézi, vyndejte tamtamový slovník. Poslechneme si, o čem se domlouvají. Tak, podíváme se, co říkají. Čau, vole. To je divné. A tady to znamená... Čau, lásko, už si to dostala? Ještě ne? Odpověď? Tvůj táta mě zabije. I sežere. To je nějaký soukromý hovor.
1: Done Seladone, poslouchejte, tam ten buben bubnuje a nikdo mu neodpovídá.
3: Počkejte, přeložím to. Dobubnovali jste se do bubnové schránky. Bohužel nejsem doma. Jsem před domem a bubnuju. Nabubnujte svůj vzkaz po zaznění bubnu.
2: Zkuste přeložit tam ten divoce bubnující tam, Done Seladone.
3: Počkejte, Juane perverézi. Tak, jdou k vám ti tři. Přejeme vám dobrou chuť. No, tomu nerozumím, tak půjdeme.
1: Počkejte, já tomu rozumím. To jsme my, vědí o nás, chtějí nás sežrat, musíme se rozdělit. Já zůstanu tady s Juanem perverézem a vy půjdete do tábora zachránit Juana Varlose. Tak jděte, Done Seladone.
3: Vyndám si dalekohled. Odsud vidím pěkně do tábora. Tak teď ho mám jako na dlani. Chatrč, ohniště, ukulu Varlos. Pak vidím. A Hergot ten dalekohled ale přibližuje. Teď vidím úplně detailně nějakou zamračenou držku s kruhem v nose. Škoda, že až odendám ten dalekohled, bude ten domorodec tak malý a daleko. No, co se dá dělat? Tak... A Hergot, furt je tak blízko.
4: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
5: Rádio Hej. Fajné.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

0: Mazec, mazec, velkou mega prťavec. Je tady pondělí?
1: Je tady pondělí.
0: Roková rádiovka z Český Budějovice vypukla. Mandy a Marota vás zdraví tady z Hlasatelny.
1: Máme 25. května, venku zhruba 15 až 17 stupňů, což je úplně ideální stav.
0: Teď?
1: Kraťásky, tričko, hele, super. Byl jsem ze psama někdy před 5 hodinou, už to se dalo vydržet, říkám, to bude krásný den.
0: No co já jsem na sebe?
1: No nevím, asi kraťasy a tričko, ne?
0: To mám.
1: No ty nenosíš kraťasy?
0: Já jsem právě jsem počítal s tím, že bude už jenom pořád zima, tak jsem asi všechno prodal.
1: No tak.
0: Na blešním trhu. Jestli... Takový kraťasy, hele, 13 korun jsem to dostal.
1: Tak to je dobrá cena, no. Kolik jsi měl? Měl jsem asi 200 kraťasů.
0: Jedny,
1: no.
0: A pro nájem stánku mě stalo 50.
1: Tak to si vydělal.
0: Takže jsem vlastně vydělal.
1: No, tak to je ideální stav. Je vidět, že jsi obchodník tělem, no, i duchem.
0: Vyučený. Měl jsem kontakt s lidma, viděl, no, jsem si pěkně reklamu, že kdyby náhodou ještě nějaký kraťasy se u mě objevily, takže na ten blešák půjdu, no, a tu 50 korunů, co jsem zaplatil za stánek, tak pán byl rád.
1: Byl. No, no takže...
0: Říká, no, přijďte zas.
1: My k vám taky nelezem, ano. Jo, rozumíme tomu. No tak co nás dneska čeká?
0: Dneska pro vás máme od Praku koncertu lístky na Metal Fest, nebo spíš vám dáme lístek zatím, alebo si to ještě rozmyslíme. Každopádně je to tady. My vám za chvilku povíme, jak tuhle nádheru získat.
1: Jak se nám to povedlo? To se ani neptejte.
0: Kouzelník pokus to.
1: Čáry a kouzla.
0: Tak jo, pěkný ráno.
1: Krásné ráno.

0: Jura Jáhýb na rádiu, hej, v 6 hodin a 10 minut posloucháte pondělní rokovou rádiovku.
1: Mandy a Marota, studio České Budějovice, venku nám krásně vyšlo slunčko, bude to boží. No a to není jediná dobrá zpráva, kterou pro vás dneska máme. Máme pro vás teď takovou, řekněme, rozdávačku.
0: Když se podíváte na sociální sítě, jak rokový rádiovky, tak třeba Rádia Hej na Facebook, tak tam zjistíte, že je tam video, v kterým pro vás máme lupen na letošní ročník Metal Festu, který se tak nějak už koná ve dnech 5. až 8.
1: 7.
0: 7. června, správně, děkuju. Černá v amfiteátru Dlouhodin v Plzni, což asi samozřejmě víte, pokud tam pravidelně jezdíte. Já se tam budu podívat v neděli, protože v neděli je tam Sepultura, Battle Beast, Godhard, Eclipse, Crematory, Season in Black, no a v pátek to vlastně vypukne, no a hlavním tahákem jsou Acepti a taky Anthrax, dokonce přijedou Pain, no a sobota bude patřit například Avantage, anebo taky přijedou zahrát Camelot, takže hele, Freedom Call taky budou v sobotu.
1: Si vás, je to tak naštípaný, že nebudete vědět, na co máte skočit dřív. Každopádně děkujeme Prago koncertu, který nám lístky pro vás dal.
0: Ano, a vy si o něj můžete právě napsat na sociální sítě rádia. Hej,
1: nevím, budeme říkat něco, že to má být jako smysluplný, nebo něco takového.
0: Co, ten komentář?
1: No. Jako, bejvá, všim jsem si, že tam bejvá chci, jo?
0: To je špatný.
1: To je špatný, jo? Tyhle komentáře úplně ne.
0: Taky můžete použít komentář typu, třeba tak ten, že jo, ten festival se koná v Plzni, tak můžete napsat komentář typu, a budete taky rozdávat něco do Plzně, což se nám stalo v případě Českých Budějovic.
1: Nevím, jak to víc rozdat do Budějic, stejně tak jako do Plzně, jo?
0: Video si důkladně poslechněte, jo, ať to skutečně je pro vás, jo, abyste si neřekli, hele, oni rozdávají nějaký lísky, tak já tam nějaký komentář napíšu a třeba něco vyhraju. Hele, no, zase mi kolega, jeden pán psal, jsem mu napsal, pošli mi maila, dám ti lísky. Poslal mi maila, zeptal se mě, a na co jdu?
1: Co jsem to vyhrál?
0: Než nakoupit tamhle. Takže jsem mu nic nedal. No prosím vás, takže pokud, jo, opravdu, pokud něco chcete, tak si to tam pořádně rozmyslete, než to napíšete.
1: A není to vůbec nějak časově omezen, samozřejmě, kdo dřív přijde, ten dřív mele, to taky může být, ale pokud opravdu skutečně bude nějaký pěkný komentář, tak my vyhodnotíme ten nejlepší a ten to od nás dostane.
0: Jo, takže Metal Fest dneska pro vás, lístek a my jedeme dál, jak si říká.
1: A jedeme dál.
2: Kapela Traktor zdraví Rádio Hej, rádio, které má motor stejně silnej jako...

0: 18 minut po 6. hodině je ranní, posloucháte Rokou rádiovku s Mandym a s Marotou, no a pojďme si říct, že víkend byl i plný sportu, samozřejmě aktuálně nám probíhá mistrovství světa ve Švýcarsku, v hokeji, jenom aby bylo jasno, no a naši dneska nastoupí k dalšímu zápasu ve skupině, kdy budou hrát proti Norsku, v sobotu odehraný zápas se Slovákama, bylo to napjatý, byl to fofare, hele, nakonec všechno dobře dopadlo, jak říkám, no a dnešním zápasem se víceméně nic nemění už, protože to vypadá, že naši mají čtvrtfinále jasný, takže budeme se těšit, 16:20, měl bych být u vody, ale jak je mistrovství světa, přesto vlak nejede sem u televize.
1: Tak sem televizi k vodě to nejde?
0: Šlo by to, můžu, proč ne? No, ale takhle mě to nebaví, ale to je malá televize.
1: Ale, no tak, no jo, mobil, víš?
0: No, na mobilu.
1: Ale vy tam nemáte elektriku u vody někde?
0: No, můžu si tam přivít centrálu, že bych vozil sebou.
1: Voda a elektrika to jde k sobě.
0: Jde, hodně, no. Ano, to je ruku v ruce vlastně.
1: To se ti nestane. Zkus hodit tu vidlici do vody.
0: Jo, jo, a čekej,
1: třeba,
0: co se bude.
1: Třeba se to chytne.
0: To je pravda.
1: Třeba přiletí nějaký elektrický úhoř, ten tu, víš, tu koncovku.
0: Zobne.
1: Zobne a tím pádem se vytvoří elektrický proud. Střídavý. A ty se bejí dívat televizi u vody. Já nevím, že ti musím furt jednoký poradit, tak ty jsi čeče.
0: Já si nechám poradit, rád.
1: No jo, ale já ti taky můžu poradit špatně, a v tom případě jsem ti poradil dobře.
0: Jana říkala.
1: Co říkala Jana?
0: To vždycky něco říká. Vždycky
1: a co ti říkala dneska ráno?
0: Dneska ráno mi nic neříkala, protože už byla dávno v práci, když já jsem vstával.
1: No prosím tě, to no. Je, že ne, dřív v práci jsi ty. No, hej, tady nevidím, Jano! Tady není.
0: Já ji poslal do krámu, prosím, Dani.
1: No,
0: tak musíme počkat, než dorazí.
1: Dobře, tak Jana se vrátí s nějakýma buchtama, no a... Buchta přinese buchty.
0: No je to tak. No. No ještě jsem zapomněl zmínit, včera se jela další velká cena Kanady, že jo, Formule 1. Byla to teda divočina, koukal jsem, přiznám se, jsem to úplně nedokoukal do konce, protože už se mi prostě nechtělo. Každopádně, hele, první místo Kimi Antonelli z Mercedesu, Ferrari druhý, no a třetí Max Verstappen, který vyjížděl někdy z 6. 7. místa. No.
1: Jak se měl ten třetí?
0: Max Verstappen.
1: Verstappen?
0: Aha.
1: To je pěkný jméno.
0: Max Verstappen, to znáš tuhle písničku, ne?
1: To je ono, to je ono, tak to je super.
0: A on Mára není tolik znalej, tak to nevadí, my si to tady dohodneme.
1: Ale podle písničky já už je, potom se jako orientuju, tak to je dobrý. Tak jo, no, pěkně.
0: Luise jsem nezmínil, no? Promiň. Lewis Hamilton
1: Lewis?
0: Skončil druhý, no.
1: Tuhle, když mi přibyl ten Lewis, tak v sobotu jsem někde hrál a jedna paní říkala, že jsem se byl ucházet v Lewisu o práci.
0: No prosím tě.
1: Já v Lewisu o práci, protože bych se ucházel, já jsem pracoval normálně. No, byl jste tam, podal jste žádost a chtěl jste tam pracovat. Já říkám, to se něco zdálo, já jsem vůbec žil, ani nevím, kde byl v Budějcích, víš, kde byl Lewis? Budějcích?
0: Někde tu byl, ale přesně si to nepamatuju, přece jenom může to nějaký
1: pár. Vůbec nevím. No. Takže když jsi zmínil toho Lewise Hamiltona, tak...
0: No vidíš, tak jsme si to zase připomněli, no.
1: Ale, no tak je to propojení. No tak hrajde.

0: nás zválcovali Battle Beast, který taky vystoupí na letošním Metal Festu a jejich hrací čas je stanoven na 19.40 až 21.00 a bude to v neděli 7. května.
1: No, 5. 7. v pořádku, dobře jsi to řekl, dobře jsi to řekl. Na no, muziky zůstaneme, no, jak jsi všichni.
0: Teda května, června, něco to bude špatně, června, no,
1: nechce
0: května.
1: 7.6.
0: 7. ale 7. 6. no, neděli 7. 6. Battle Beast, prosím tě, 19.40 až 21.
1: Tak. No, tak jsme to dali hromady. No a vážení, Tommy Lee, bubeník Motley Crue, znovu rozhýbal svou solovou kariéru s novým singlem a videoklipem k písni Stupid World. Skladba pochází z alba Tommyland Riders Again, no a novou podobu alba si Lee namixoval sám ve vlastním studiu vybaveném technologií Dolby Atmos, no a právě ta mu umožnila vrátit se ke starým skladbám, podívat se na ně z nové perspektivy a dodat jim svěží vzduch.
0: Ty to já mám tady to CDčko.
1: No vidíš.
0: No, když jsi to připomněl, že ho mám.
1: No, on ho jenom otevřel, vyčistil a dal mu trošku jako
0: čávičku. Já ho taky čávičku, dneska čávičku odevřu a vyčistím, tam bude prachu, to jsem to dlouho neslyšel tohle. A to je docela dobrý, že ho odevřu. Ho to není úplně metal, takový trošku jako taký na pohodu,
1: jo,
0: se říct. A šikovnej, to milý, šikovnej. Tak chodil s Pamelou.
1: No tak to je
0: jasný, taky šikovnej.
1: Jo. No. On byl šikovný, měl nějaký ty videa, víc, tam byl jaký šikovný na tom
0: na
1: videu.
0: Na lodi.
1: No. No. No, bylo to asi ze pěndem.
0: A myslím, že s Pamelou by byl v té době šikovný každý.
1: Asi jo, no. No. Aby ti z jiného nezbylo. Tak tě utahá teda toho tvýho kámoše.
0: Zdravíme blondýny, jo?

0: Metal Fest Opener.
1: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
2: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
1: Dorazí kultovní Anthrax.
2: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
1: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
0: Metal Fest.
1: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
3: Radio Hey.

0: Metallica za asistence Man in Faithful, dej pámu věčný nebe tam nahoře, no a tady ta písnička pochází z alba Reload, který v současné době vychází ve velký reedici, na vinylu jsou to myslím dvě desky, obrovský box, že album má takový výročí, tak je moc dobře, že ho Metallica znova vydala. Fanoušci Metallica tohle album nenávidí, já ho miluju, bomba.
1: Vždycky, Maro, to jde takzvaně vždycky proti pravdu.
0: Já si neumím představit, že by Metallica neměla píseň Memory Remains. To je prostě úplně jako...
1: Neexistuje, přesto prostě nejde vlak.
0: To je zásadní písnička.
1: No tak vidíš, tak vy si taky něco zasaďte, protože je čas. Pokud jste to nezasadili, tak už je pozdě, jo, na zahrádkách. Mě to čeká o víkendu, ale nicméně, jo, bude to takový jako krásný víkend, v pátek jdu do akce. Jo,
0: ale
1: tak jdeme zapít svobodu mýho nastavajícího švagra.
0: No takhle.
1: No a prosím vás, a jenom já, když o tom tak jako mluvím, teď jsme to tady s Márou trošku probírali, jestli máte zkušenost s tím, že si třeba berete v oblek jednou za rok, že jo? Jo, a dost často to bývá s překvapením. A stejně tak jsem byl překvapený i já minulý čtvrtek, když jsem si teda vytáhl oblek, začal jsem kalhotama, košilí, všechno dobrý, nasadil jsem sako. No a jak jsem si to zapnul na ten jeden knoflíček, tak jsem si připadal, že někdo přišel a omotal mě ocelovým drátem.
0: To znamená, že jsi asi zřejmě se zvětšil.
1: Nevím, jak se to stalo, vůbec to nechápu, prostě jsem se do ní nevešel. No takže mi nezbylo nic jiného, než vyrazit do obchodu, chtěl jsem utratit jenom poměrnou část peněz, nakonec jsem utratil nechutnou část peněz a nechce se mi z toho ještě doteď mluvit.
0: Je teda zajímavý,
1: že... svědka, no samozřejmě.
0: Že kalhoty ti byly a sako ti nebylo.
1: No je to zvláštní.
0: To jsi musel něco dělat z horní části těla.
1: Asi zřejmě, hodně cvičím.
0: Cvičím.
1: Po nocích.
0: No. A to by ti, to je divný, že se ti nezvětšil ten pas.
1: Ale vůbec nevím, nerozumím tomu a jsou věci, které prostě nemá smysl, aby si je chtěl pochopit.
0: A nestává se s tebe žena, kdyby ti třeba rostly prsané, to je blbost.
1: No to ne, ale říkej, že jsem to nic, dobře. Takže těžko říct, no.
0: No tak pokud vám něco není, tak to se nedá nic platný.
1: Zapracujte na tom a nakonec vždycky všechno dobře dopadne.
0: Alebo utratit taky nehorázní peníze v nějakým boutikve.
1: Ano. A pak to bude

0: Kissing Dynamite na rádiu. Hej, máme 6 hodin 50 minut.
1: No a včera oslavil 85. narozeniny Bob Dylan. Ten se proslavil zejména jako písničkář, ale jako výtvarník a spisovatel. Je držitelem Nobelovy ceny za literaturu a už 6 desetiletí významně ovlivňuje populární hudbu a kulturu. No a z dalších cen jmenujeme třeba Grammy, Zlatý globus, Oscar. No a byl uveden do rock'n'rollové síně slávy.
0: No tak vidíš to.
1: Dědek, víte, jak furt jede.
0: Pestrý život má.
1: No, podejď. By mě někdy zajímalo, u takových lidí si jako oni vždycky vydávají taky ty, jak se tomu říká, literární díla, ale taky se u nich točí dokumenty a tak dále. A furt si myslím, že je to tak desetina z toho, co ten člověk za ten život jako prožil. Víš?
0: Záleží, kolik toho pustí do éteru a tak, jak se svěří, viď?
1: Možná lepší někdy něco nepouštět, viď? Asi co? Tak nemůžeme vědět všechno, že jo?
0: No a ty bys chtěl vědět všechno? Já bych to teda věděl, ale já nechci vědět všechno.
1: No už taky ne, teďko on dřív byly věci, kdy jsem chtěl vědět všechno, ale dneska už je mi to v podstatě jedno a zjistil jsem, že čím méně vím, tím líp pro mě.
0: Ano, ale tak zase ženy...
1: Víno?
0: Ne, ženy ty třeba chtějí vědět úplně všechno,
1: no.
0: Tak ty to berou za nás. No.
1: To je pravda.
0: No. Někdo musí být in the picture, jak se říká.
1: In the picture.
0: No, ještě připomínáme, že právě dneska pro vás máme Lupen na Metal Fest a když se podíváte na sociální síť Rádia Hej, na Facebook třeba nebo na Instagram Rokový rádiovky, tak tam je video a klidně můžete si o Lupen napsat.
1: Zavideujte si a napište si.
0: No, přesně tak.

0: Fest Opener.
1: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
0: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
1: Dorazí kultovní Entrex.
0: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
1: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
2: Metal Fest.
1: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
3: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
4: Hey Radio.
5: Hey Radio.
6: Full time, rock for you.
7: Radio Hey.
8: Radio Hey.
9: 7 hodin a 1 minuta, pokračujeme ve vysílání dnešní pondělní rokový rádiovky a Mandy a Marota vám přeju pěkný ráno.
10: Krásné ráno.

0: To mi ale hudební režie udělala radost. Kiss a Rise to It z alba Hot in the Shade. Album, který nikdo nemá rád, mě se líbí. Tak pojďte.
1: On furt má všechno rád, co všichni nemají rádi. A to já si na něm hrozně cením. Jo, ten jde furt proti proudu. No a partnerem rokové rádiovky jsou čerpadla Neptun, takže napustte sudy, vyčistěte bazény, začněte zalévat, květen prověří vaše hadice, koutky, čerpadla, která přes zimu odpočívala. No a Neptun má velký výběr všeho kolem vody. Obchod najdete na Rudolfovské 113 tady v Českých Budějovicích, anebo navštivte web neptun.cz a oni se o vás krásně a plnohodnotně postarají.
0: My jsme se tady teď trošku pobavili, Vypsaná fixa vydala nový album, jmenuje se Ideál a je to pěkný, na tom obalu je...
1: Míček Ideál, no pojďme si říct, že prostě je to taková starší generace, ano, která to pochopí.
0: Ano. Jo, míček Ideál je vlastně prostě pingpongový míček, že jo, je tam pálka a ještě ten vinyl je rozkládací a je to ve...
1: Jako stůl,
0: jako no, pingpongový stůl, tože jako opravdu teda... Marty, hele, to se ti povedlo.
1: To je, jako je fakt hezký, no, to jsem se opravdu pobavil.
0: Jaký máš míčky? Ideály?
1: Ideály, to byla shooter, ne?
0: No, to mohlo to dneska nakalo, ne?
1: Buď byl šel, to už bylo jako extra, ale ideál to byl prostě kamen, že jo? A tím, když jsi dostal, tak to bylo na modřinu.
0: Možná, kdybych tady pronesl jednu skříň, tak tam ty ideály najdu, hele.
1: No tenkrát se opravovali, že jo, já nevím, jestli si to ještě jako pamatuju posluchači, ale když ho promáčk, ideál teda moc promáčknou nešel,
0: no.
1: Ale když už ho teda promáčk nebo jakýkoliv míček, tak zhodal do horký vody a on se vlastně jako vypouk zpátky a měl si zase krásně kulatý míček. No měli jsme si poradit, bo nehdá, no.
0: No tak teda jsem ještě nový album Vypsaný fixy neslyšel, ale jenom první píseň a tam je úplně jako nadchlad, takže si myslím, že to bude opět dobrý. Vypsaná fixa nemá špatné album, že jo?
1: To je pravda.
0: Takže, no, chystám se na to a těším se.
1: Já jsem loni vlastně na nich byl v Soběslavi, na nějakých slavnostech.
0: No?
1: No, bylo to hezký, bylo to fajn. Narváno, prostě pohoda, pianino, no. Nevím, kam letos vyrazím.
0: Oje, a ty oni jsou všude, viď? Oni no. Půjdejou, ale ty jsi zase...
1: Ty jsi se úplně zasmíl.
0: Vybavil ten mobil zase, já se na to musím ještě podívat, to je dobrý.
1: To je fakt kvalitní, koukněte si to, najděte si to.
2: Jo. Pane docente, tak už je to tady.
3: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
2: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
3: Přehrajte mi to ještě jednou.
4: Rock on air every day.
3: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílaj na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio, hej.

0: na rádiu, hej, posloucháte pondělní vysílání rokové rádiovky. My dneska pro vás máme lupen na Metal Fest, ten získáte tak, že se podíváte na Facebook rádia, hej, tam je video, kterým vám tak nějak informujeme o tom, jak lístek získat. Já vám doplním, že Metal Fest se opět koná jako vždycky v Plzni, v amfiteátru Lochodín, a letos je to ve dnech 5. až 7. června, hlavníma tahákama, dalo by si říct, že Anthrax, jsou Anthrax, Sepultura, Avantasia, Pain, je tam toho hromada, Camelot přijedou zahrát, Godhard, Eclipse, Krematory, prostě opět kvalitní ročník.
1: Tam je opravdu o co stát. No nicméně, jak takhle v neděli se různě pobalují, tak jsem se tak jako procházel anály, že jo, a našel jsem tam takovou zajímavou zprávu, hele, představ si to.
0: Já se představuju, jak se pobalal s análem.
1: Za 450 tisíc, téměř 11 milionů korun, se vydražila část původního točitého schodiště pařížské Eiffelovy věže. Jo. Jde o trojnásobek horní hranice očekávané sumy, no a ocelová konstrukce vysoká 2,75 metrů, vážící 1,4 tuny. Ze 14 schody byla více než 4 desetiletí v soukromé sbírce anonymního prodejce. By člověk nevěřil, co mají lidi doma za krámy, viď?
0: Schody.
1: Schodiště 11 mega, pojď. Chcel to tam.
0: A je to vzal?
1: No, někde to koupil, no. A tak to samozřejmě musí být už taky s nějakým jako potvrzením, že je to v opravosti a tak dále, když dneska, nevím, se dá všechno udělat. Každopádně, jako je to zajímavé.
0: No, a to jsou ty schody, co tam běhal James Bond, když natáčeli vyhlídku na vraždu?
1: Myslíš, že tam před 40 lety běhal James Bond?
0: Já nevím.
1: To bylo, když to stavěné na začátku století nějak, ne? Tak jako mohl tam běhat, ale asi ne zrovna po těchto schodech. Jako.
0: To případně tam běhá teda Chuck Norris.
1: Ano, ten už tam běhat mohl, s tím souhlasím, ano. To už jsme na správný adrese. Takže prostě
0: no tak prostě někdo tam teda běhal.
1: No, někdo tam běhal, no.
0: A je jasný, že James Bond tam být nemohl. Teda.
1: Ten tam být nemohl. No, Chuck Norris, ano, James Bond ne. No, takže se prosím vás prohlídněte garáže, všechno, jestli vám tam neleží nějaký krám za nějaký miliony, který můžete vydražit.
0: Případně se podívejte do garáže, jestli ani někdo nevykrad, taky se může stát.
1: No, jestli tam nemáte Chuck Norris, no. Třeba taky.
0: No, ale no, krade se všechno.
1: Krade, lidi jsou extraky. Nevím, proč to dělají. Asi to nemají, že jo, tak to chtějí, proto to kradou.
0: Ano.
1: To by případ, tak jako mohlo být.
0: Případně pak to můžou odvést do zběrných surovin.
1: No, ne, 11 takový, mega nebo 2000 kilo, na železo.
0: Kilo železo. No.
1: Měď je drahá, měď se musíš.
0: Jo?
1: No. To dávali jeden čas neměděný v okapě, pak zjistili, že se to čoří, tak to začali měnit, že jo.
0: Ježišmarja,
1: to no, ani tam si to dáš, do toho takových peněz přijde takovýhle nějaký moula, který ti to veme, rošlape to a dá to do sběru, no. Za pár stovek. Pak si já čučo, hele, je mu fajn.
0: Já jsem nosil do sběru pouze papír.
1: Ten jsme nosili taky, no. No. Měli soutěže ve škole, že jo?
0: No, počkej, no to se nosil do školy. Ano. Ale proč se to nosil do školy? Já to nosil do sběrny.
1: No do školy, ale odváželo se to do sběrny.
0: No já jsem si chodil do sběrny.
1: No, takže ty jsi se nedělil.
0: Ne.
1: To bral na sebe, kačky.
0: Jo, ne.
1: V kapse ano, pár lahví.
0: Jsme se špulkou právě potřeba si koupit něco dobrýho, tak jsme si vzali papír a šli jsme. Tady tenkrát prodávali hranolky s tatarkou, víte, to byl tenkrát boom.
1: Ježišmarja.
0: Stánek tady naproti baráku a teď to všichni jedli a to měl chuť.
1: No.
0: Jsem musel něco dělat, viď?
1: A když to nebylo, jak si skoupil rohlíka tatarku, že jo, k tomu deštěnku a to bylo.
0: No vedle byly polotovaný, že vlašák a rohlík.
1: Klasika.
0: No, hele, musel jsem slevit, víte, když jsem byl na hranolky s tatarkou.
1: No, já jsem si dělal, i tak si pochutnal.
0: Dneska bych si nedal ani jedno z toho, no.

0: geniální Iron Maiden a Radio Wave, 7 hodin 28 minut. No, všichni víme, že Maiden vystoupí na letošním festivalu Rock for People a konkrétně v neděli 14. června.
1: No a partnerem rokové rádiovky je také Robert Janáke Serono. Jestli hledáte práci nebo hledáš za volantem, tak právě společnost Robert Janáke Serono přijímá řidiče skupiny C a E pro mezinárodní dopravu. Pracujete od pondělí do pátku, víkendy volný, získáte náborový příspěvek 50 000 korun, motivující mzdu, roční prémie, nějaký ten firmní benefítek, no a čeká vás moderní vozový park, přátelský kolektiv ve stabilní české firmě. No a pokud zrovna ty chceš nastartovat kariéru řidiče, více najdeš na webu robertjanák.cz. No a máme tady ještě ze světa hudby taky takovou čerstvou zprávu, někdo to mohl slyšet, někdo ne. Thrash metalové legendy Anthrax konečně prolomili desetileté ticho, když oznámili vydání svého nového alba na 18. září. No a je jasný, že první single It's for the Kids uslyší fanoušci i na plzeňském Metalfestu, který otevře své brány už 5. června.
0: Ano, já jsem to ještě neslyšel, a teda já osobně více těším, než na Anthrax, který úplně právě s panem Belladonou, úplně nemusím, to je vlastně původní jeho zpěvák, já mám rád Anthrax právě s Johnem Bushem, který už tam není, ale John Bush se vrátil do kapely Armored Saint a taky vydají novou desku, na kterou se teda moc těším, takže jsem zvědavý, jak pak to porovnám a věřím tomu, že ten John Bush to bude mít zase lepší.
1: Jo,
0: ten totiž zpívá jako Bush.
1: Hofato.
0: To je bůh normálně. No? To je prostě neuvěřitelný, co ten chlap má v hrdle.
1: No,
0: a i na život teda samozřejmě. Jo. To je prostě bomba. Jako, no.
1: Je třeba jako kloktor Vincentku.
0: Jo, no? To jsem tuhle kloktal. Když jsem přišel o hlas, tak jsem jí kloktal.
1: No?
0: Nepomohlo. Musel jsem se tady počkat týden.
1: Ale můžeš jako s klidným svědomím říct, že jsi proto něco udělal.
0: Ono bych mohl klidně kloktat vejce, viď? Nebo jí se, ono to tak drahý, ty vejce, to je škoda, jako to vyplivnout.
1: No to, že bys to fouk rovnou na pánev, no ale nic, dobrý.
0: Tak. A že bych si udělal psi.
1: No, míchaný, no. By se měl zamíchaný. Trošku soli, pepře do krku, víc zakloktat a...
0: No tak, pokud máte snídaní tohoto druhu, jo, tak dobrou chuť přeje Vitana a...
1: Kloktaný vejce.

0: 7 hodin 39 minut, náš čas se pomalečku naplnil, ale samozřejmě musíme ještě zmínit partnera Roké rádiovky, kterým je dopravní podnik města České Budějovice. No a právě s dopravním podnikem můžete vyrazit na výlet a potěší to hlavně děti, protože společně s dopravním podnikem vyrazíte do Zoo v Jihlavě, ale i do jihlavského podzemí. Ideální výlet pro rodinu s dětmi. Výlet je 6. června od areálu dopravního podniku a cena od 420 korun. Bližší info najdete na webu dpmcb.cz.
1: No a my se s váma pomalu dneska rozloučíme. Nezapomeňte sledovat naše sociální sítě. Máme Instagram.
0: Roková rádiovka.
1: Máme Facebook.
0: Roková rádiovka.
1: Máme Mandyho.
0: Máme, co máme? Máme taky Marotosaurus.
1: No a Mandinator TV. Máme prostě Instagramy, takže můžete nás lidně sledovat, pokud se vám nějak jsme se zalíbili. Nemyslím teda na oko.
0: Jako fyzicky?
1: Na omak. A připomínáme, že máme pro vás dneska lístek na Metal Fest. Tímto děkujeme agentuře Praku Koncert, že nám Lupen pro vás poskytla. Vy si můžete o něj napsat na náš Facebook, tam je video, nebo na Instagramu.
0: Pěkně se to tam plní.
1: Musíme se pak na to odpoledne sednout a vylosovat nějakého šťastice.
0: A my ho vylosujeme, všechno dobře dopadne.
1: Ještě připomeneme, že Metal Fest už klepe na dveře, 5. až 7. června.
0: Ano.
1: V amfiteátru Lochotín v Plzni. Řeči, vyslovuj mi, Marku, artikuluj.
0: Artikuluj. Lodyha bez střechy. Tak, no a na závěr, moudro, jako vždy.
1: Máš, jo.
0: Manželství je takový celoživotní workshop. On work a ona shop.
1: To takhle to máte doma?
0: Ano, to má každý, jasně.
1: Vy pracujete spolu?
0: No, to je jedno.
1: Tak vy máte oba work,
0: no.
1: A ona shop.
0: A ona shop, no. Mě to moc nezajímá.
1: Ale před chvilkou si říkal, že jsi právě ty udělal ten velký shop. Že jsi nakoupil za
0: to jsem udělal, no. Já ho udělám jednou za čas a pak z toho tak týden nemluvím, protože mi to přijde jako líto.
1: Víč, zlatý, to radši si koupí něco dobrýho k jídlu, víč, a ty peníze.
0: Hele, je to pravda. Tady je otázka, jestli už je to dobrý, protože v dnešní době jako všechno je dobrý, no, ale...
1: No dobře, peníze. Ale tak to drahý oblečení, který si koupí značkový, stejně šijou Vietnamce, Číňani. Tak bylo to úplně jedno.
0: Takhle to není.
1: Ne? Není? Dobře. Aha.
0: No prostě jednoznačně myslete pozitivně, všechno nakonec dobře dopadne.
1: Pokud si myslíte, že máte košile za 12 000, je to něčím jiný než normálně, není.
0: 14,50.
1: Je to furt Čína. Tak jo, pěkný den.
0: Krásný den.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice Rádio Hej.
2: Rádio Hej. Rádio Hej. Fajné.

Dámy a pánové, krásné pondělí, dobré ráno vám všem. 25. května. Jedeme s ranním éterem, s ranním proudem.

Dámy a pánové, my jsme to nastartovali v dnešní ranní provod novinkou Lover Atlantis. Skvělá muzika, pohodová muzika, jdeme dál Bonfire. Zdravíme Jeníkov Ulinska, tam už se probouzí Venda Jílek, náš skalní posluchač. Hezké ráno vám všem.

Melodická německá sestava Bonfire, čtvrt za okamžik na 9. V dnešním týdnu bude panovat velmi příjemné počasí, na které se můžete těšit už dnes. Veronika za okamžik.

0: se počnu na 9. Udo, pojďme se podívat na počasí, Verča.
1: Počasí, počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 25 až 29, na severovýchodě kolem 23 stupňů. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 17 a foukat má slabý až mírný vítr z severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezké pondělí vám přeje ze studia Veronika.

0: profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.

0: Dámy a pánové, tuhle úžasnou muziku od Nightwish s vámi společně poslouchá také Honza Riedl, ředitelství silnic a dálnic České republiky. Honzo, já vám přeji krásné dobré ráno a musím tedy mít i takové tvrzení, že režie televizní, režie vás krásně naučila vlastně na stopáže, minutáže. To znamená, že já když řeknu do minuty jdeme, Honzo, tak vy krásně normálně zareagujete a úplně přesně jste tady s námi na lajnách. Honza Riedl, Honzo, krásné ranko.
1: Krásné dobré ráno, krásné počasí, krásný začátek léta a já doufám, že i krásný celý týden vám přeje celé ředitelství silnic a dálnic. Ano, skutečně jsem naučený, jakmile se řekne minuta, tak já stojím v pozoru a čekám.
0: Je to nádherný, já jsem si to vyzkoušel a fakt to funguje, takže takhle to budeme dělat. Honzo, nicméně nás zajímají hlavní tahy dálnice, samozřejmě dálniční tahy v České republice. Už se nám rozeběhly dovolené, už se nám rozeběhly výlety a tak dále, víkendy v plném proudu. Jak to zaznamenávají silnice, hlavní tahy, jak to je s provozem?
1: Když se budeme bavit o dnešní ranní dopravě, tak je to docela dobrý, si myslím, trošku už najíždíme na ten letní takový trošku jako, řekněme, prolehčenější provoz. Nicméně máme tady ještě opravdu nějaký patálie, kvůli jedný na vás budu, a to se zase připravte řvát, teda opravdu jak protržený tur, ale to asi tak za 3/4 minuty. Teď si řekneme, že jedna nepříjemnost samozřejmě je na dojezdu D5 od Plzně a Berouna na Prahu, a to z toho důvodu, že na pražském okruhu je kolona, tam je zdržení kolem 25 minut, a kvůli tomu se samozřejmě ucpává na posledních 7 kilometrech i dálnice D5 od Plzně, což je nepříjemný, ale jak víte, už jsme si to říkali minulý týden nebo předminulý taky, a to do vás hustím prakticky každý týden, a sice, že už tam začínáme technicky rozšiřovat ty nadjezdy nad dálnicí D0 nad pražským okruhem, aby jsme příští rok mohli stavebně začít rozšiřovat na 6 pruh a hlavně zkapacitnit ten nájezd D5 na pražský okruh, což si myslím, že zásadním způsobem nejenom že pomůže vašim nervům, ale zároveň myslím si, že docela i sympaticky zhodnotí vaše pozemky, pokud je máte na západ od Prahy. Pojďme se věnovat zase teda asfaltu, nikoli realitní činnosti. Na D1 máme na dojezdu do Prahy nebo na přiblížení se Praze, kdybych byl na letišti, tak řeknu Prague Approach. Mezi kilometry 21 a 14 docela nepříjemnou kolonu, která tam pořád je ještě po nehodě. Tam byly napráskaný v levém pruhu nějaký osobáky, ten už jsme před hodinou odklidili, ale prostě ta nastřádaná kolona furt zlobí. Navíc tam docela i váznul protisměr, protože samozřejmě řidiči koukali, a to neříkám s despektem, prostě takhle to je. I já, když jedu kolem nějakého důvodu, proč je v protisměru kolona, tak se kouknu. Nicméně neznamená to, že bych brzdil a fotil. To zase jako takový extremista nejsem. Zároveň Praha dneska dostala zahulit i velmi výrazně na Kvelské, což je po dojezdu D8, ale je to ten spojovák mezi D8 a 10-11 na Černém mostě. Tak tady na tom spojováku, pokud mám správné informace, protože tady už nejsme na mém asfaltu, nýbrž na pražském asfaltu, ano. Tam se zmastil autobus se 3 osobákama a plnou, a s dovolením tady už použiju trošku despektálně, nebo takovou kritičnost možná v mém hlase postřehnete, hodinu a půl jim to trvalo, než to tam rozsoudili a odstáhli a uvolnili, to znamená, tam se skutečně nastřádalo velmi, velmi nepříjemná situace. Tak, a teď se připravte, teď si něčeho chyťte, protože teď na vás zařu. Koukejte koukat před sebe. Především prosím a vážně důrazně prosím řidiče těžké nákladní dopravy, protože dneska přesně v 7 hodin 22 minut na dálnici D1 ve směru na Brno na kilometru 122, co znamená ve směru na Brno před velkým meziříčím, nám kamion rozstřelil šipku, světelnou šipku. Nicméně jako tentokrát to není nějaký drncnutí zrcátkem nebo nějaký zavadění nárazníčkem nebo něco takového. Normálně opravdu ta letěla na všechny strany, jak po přímém zásahu, opravdu děsná pecka. Naše monterky jsou v pořádku, nikdo tam z našich chlapů nebyl, ty pracovali o pořádný kus dál. Nicméně opravdu znamená to jednu jedinou věc. Troufnu si tvrdit, že tohle to je opět následek nepozornosti, kdy spousta těch řidičů nákladní dopravy, já chápu, je to prostě zdlouhavý, je to namáhavý, je to nízká rychlost, je to v koloně. Všechno to chápu, a to znamená, že tam může klesat samozřejmě pozornost. Nicméně to se prostě stávat nesmí, tam před váma jsou dálničáři a ty já budu bránit vlastním tělem. To znamená opravdu už nechci, aby se znova letos stala podobná věc jako na 122. na D1 ve směru na Brno. Prosím, koukejte před sebe. Chcete ještě něco příjemnějšího než tohle?
0: Jo, jako, jinak jsem chtěl říct jako proud slov, hele, jako zase, jako bezvadný slova, bezvadný informace, hlavně prevence a hlavně vlastně i věci ohledně bezpečnosti, takže skutečně na to dbejme a dodržujme. Honzo, pojďme na tu příjemnou ještě situaci nebo věc, pojďme na to.
1: Ta příjemná je samozřejmě pro všechny, a sice, že tenhle týden zahajujeme strašně důležitou stavbu, sympatickou stavbu. Myslím si, že pro víkendáky, ale i pro příměšťáky, i pro mladoboleslaváky a pro celý východ republiky příjemnou zprávu, protože začínáme stavbu na silnici číslo 16 od Mladé Boleslavy, takhle od Škodovky, směrem na Martinovice, to znamená směrem na Jičín. My tam postavíme 8,5 kilometrů funglnový silnice, která vlastně nepojede přes žádný ty sukorady, žádný židněvsi, žádný plasy, žádný řepovy, ničeho takového, jako se jezdí dosud. Tam skutečně bude přímo od Škodovky, jak je ten nový krásný, takový ten šišatý kruháč přímo nad dálnicí, tak tam už jsme jedno to sjezdový rameno jsme připravili na připojení právě téhle stavby, to znamená všichni, kdo podobně jako já, už se za 2 roky vychystáte, třeba do Krkonoš nebo kamkoliv, prostě do Českého ráje, na Jičín, prostě já tam vůbec, jo, tak už nepojedete, už se nebudete drncat u Řepova za Mladou Boleslaví kolem těch nákupáků a možná Mekáč trošku zapláče a hlavně nebudete stát na tom přechodu, na těch 3 semaforech za sebou, nebudete čekat u Židněvsi na tom kruháči, no prostě tohle to odpadá a postavíme krásných 8,5 kilometrů a pofičíte prakticky už před sobotku úplně volně.
0: Jako hele, nádherná informace na závěr. Honzo, pozitivum na závěr, tak by to mělo být, ale samozřejmě i prevenci dáváme a dáváme i nebezpečné úseky, anebo to, co se děje zkrátka na silnicích v České republice, ředitelství silnic a dálnic Honza Riedl. Honzo, já pro tuto chvíli asi to uzavřem, ne? Dneska v místnosti, co?
1: Jsem již bez dechu, pojďme uzavřít lifeový přenos.
0: Rozpustíme to. Honza Riedl, díky moc, Honzo, těším se na další. Mějte se hezky.
1: Krásný celý týden, těším se ve středu.
0: Děkujeme.

0: iRadio.cz.
1: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
2: Čau, tady Dalibor z kapely LDGC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou, protože přesně o tom tenhle závod je. Překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Rádio Hej bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.
3: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte Hey Radio.

A vy nás zdravíte ze sluníčkových Poděbrad, Marcel a Ilča. A jenom podotknu, že to jsou majitelé jedné z kaváren na Kolonádě. Zdravíme vás.

0: skvělý Leo Moracioli zpíval a hrál pro krásné Poděbrady. Veronika je tady.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 na severovýchodě kolem 23 stupňů. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 17 a foukat má slabý až mírný vítr z severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezké pondělí vám přeje ze studia Veronika.
0: Karel naší verše říká Veronike. Jo, to je stejný jako Andrej, když má přízvuk na E a říká Monike. Nebo Koblihe, jo?

skoro o půl desáté roztančení Dynasty. My už ale sledujeme v lajně finský power metal Stratovarius.

se v tuto chvíli, 3:30 ve Švédsku, loučíme s kapelou Hammerfall. Krátce po 9:30 Pavel Hrink, mistrovství světa, lední hokej. Full time, rock for you.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Dámy a pánové, 6. minuta po půl desáté. My už se nacházíme před Enteria arénou, zimní hala Pardubice, kde na nás čeká Pavel Hrink. Co nás bude zajímat, to je mistrovství světa v ledním hokeji. Samozřejmě Švýcarsko, situace je o něco jasnější. Výhrou nad Norskem se Češi vyhnou favoritům. Stále existuje řada variant, na koho čeští hokejisté narazí ve čtvrtfinále mistrovství světa, ale před posledními dvěma hracími dny je situace o něco jasnější. Po nedělní výhře Kanady nad Slovenskem platí, že pokud Češi v pondělí, a tady mám ještě v monitoru takový záznam, tak si to musím trošku přesunout, porazí Nory, tak se v klíčovém zápase vyhnou Švýcarsku i Finsku a taky se budou muset po úterní rozlučce se skupinou stěhovat z Friburgu. Čtvrtfinále se hrají právě tady, no tak my už teď tady máme také Pavla Hrinka, který se k tomu vyjádří. Pavle, slyšíme se nejprve, zkusíme si signál.
1: Slyšíme se parádně, signál máme skvělý, krásné ráno všem.
0: Výborně, sluníčko svítí i v Pardubicích, což jsme rádi, každopádně svítí i, jak se říká, na ledovou plochu našim hokejistům. My jsme ze začátku, ano, musíme říct, trošičku podceňovali ten tým, ale každopádně kluci ukazují, že se sehrávají postupně a že skutečně dělají maximum. No a to, že vlastně se vyhnou těm favoritům, favorizovaným vlastně týmům, to je velmi dobrá situace, protože tam nám to trošičku nahrává. Pavle, nicméně pojďme se podívat na statistiky nebo vůbec na taktiku hry a jak to vidíš teďka v tomhletom průběhu tohohle mistrovství teď, co se týká našeho národa.
1: Milane, sluníčko svítí samozřejmě i ve Švýcarsku. Myslím si, že ty teploty, které jsou v hale, tak nejsou úplně kompatibilní s hokejem, takže pro ty hráče je to extrémně těžký, ano. Je to velmi, velmi nepříjemný. Myslím si, že primárně golmani, jejich výstroj, prostě ta tíha té výstroje, když se do toho pořádně spotíš a přijde do toho pár litrů vody pod tu sněhu, tak to není nic moc, ale musím říct, že to, co předvádí golman českého týmu Josef Kořenář, tak to jsem nečekal. Já jsem byl trošičku kritický vůči tomu výběru a myslel jsem si, že Kořenář je možná tak třetí, čtvrtý golman z pohledu nějaký kvality, který byl k dispozici. A musím říct, že chytil skvělou formu, tímto se na dálku omlouvám, protože jeho výkony, obzvlášť v zápase se Slovenskem, byly fantastický, tam nám zachránil někdy v nějaký cca 5 minut před koncem při šanci Slováků to vítězství, který bylo hodně těžce vydřený. Byl to mimochodem krásný zápas, kdo jste se dívali, víte. Trošičku kontroverzní gól Romana Červenky, ale byl přesně v souladu s pravidly, takže nějaké takové rozhořčení na slovenské straně určitě není na místě. Chápu, že to je emotivně jako složitý, ale Roman Červenka ten gól dosáhl přesně v souladu s pravidly. Nebylo tam kopnutí, bylo tam jenom nastavení brusle a to je podle pravidel v pořádku. Takže Slovensko-Česko, krásné emoce, velmi kvalitní hokej. Možná Slováci opticky o něco maličko lepší, ale hokejový bůh chtěl, aby vyhrál český tým a samozřejmě vedle hokejového boha se o to zasloužil i Josef Kořenář, takže super. Slováci potom dostali Kanadu, další den neměli moc teda odpočinek a první dvě třetiny předváděli, že jsou opravdu výborným týmem, útočně naladěným. Kristián Pospíšil vyrovnával na 1-1 a vlastně dvě třetiny se udržely, ale potom musím říct, že to možná byly trošičku nějaké slovenské emoce nebo něco takového, kdy se dostali do situace oslabení 3-5. Sice první část odehráli fantasticky, ale těsně před návratem hráče, už to bylo za stavu 4-4, nebo pardon, 5-4, tam inkasovali takový trochu smolný gól. Kanada se dostala do vedení a pak už to tam prostě během několika minut nasypali a konečný stav byl 1-5 z pohledu Slováků, takže zase musím říct, že hráli velmi dobře, se ctí s respektem a ten výsledek tomu neodpovídá, ale prostě měli tam takovou pasáž v začátku třetí třetiny, kdy to tam prostě napadalo. Bylo mi líto golmana Slováku Samuela Hlavaje. Ano. Musím říct, že ten byl tak zdrcen, že si ani neplácnul s vlastními spoluhráči. Když skončil zápas, tak se otočil zády ke svýmu vlastnímu týmu a koukal někam do zdi. A já ty emoce na jednu stranu
0: tam emoce,
1: chápu, ale prostě musíš se přemoct. Já si myslím, že to je i prostě, jak říká trenér Hrouzek v lajně, je to jenom sport.
0: Ano, je to tak. Každopádně Slovensko máme za sebou, co se týká taktizování teďka s tebou, Pavle. Nicméně norský tým a český tým, tam už to bylo trošičku o něčem dalším a jiném a možná rychlejším. Jak jsi to sledoval ty?
1: Prosím tě, já bych řekl, že to jsou vždycky jako takový hodně těžký zápasy. Jo, tam se předpokládá, že my prostě pojedeme a ono to není úplně tak jednoduchý. Já jsem zvědavý na to, jak to dneska naši odehrají. Myslím si, že pro ně hraje to, že měli den odpočinek po velmi těžkým a náročným zápase se Slováky. Norové třeba v porovnání s Dány mají o hodně lepší obranu. Jo? Norové dostali 10 gólů na turnaji, Dánové 22. Norové dali 17 gólů, Dánové 12. Jo? Takže ono to Norsko bude těžší než Dánsko. Překvapivý je, že Norsko je v tabulce aktuálně před Švédskem a to má o jeden zápas míň. Jo, má o bod víc, takže Švédové jsou trošku v krizi, Norové si myslím, že naopak jim tenhle ten šampionát vychází více než podle jejich představ. Myslím si, že půjdou na náš tým nabuzení a s nějakým sebevědomím a jde o to, abychom takovou tu houževnatost prostě byli schopni překonat nějakou jakoby kombinační hrou a takovými tím atributy českého hokeje a aby to sedlo dneska i golmanovi a já věřím, že se to všechno podaří. Pokud ano, tak finální zápas bude taková třešnička na dortu s Kanadou o první místě, o první místo ve skupině, ale neříkejme hop, dokud jsme nepřeskočili.
0: Je to tak, Paulo, já ti děkuji za statistiky z ledové plochy z mistrovství světa ve Švýcarsku. Samozřejmě budeme se těšit na další duely. Budeme sledovat i ten dnešní duel, a k tomu se vyjádřím ještě do konce tohoto týdne. Zkrátka díky moc za přehled z ledního hokeje s Paulem Hrinkem a budu se těšit na ten další. Pavel Hrink, díky.
1: Krásný den, ahoj.

Jasně před celou, před osmou, desátou, ano. My jsme úplně někde jinde, hele. Desátou raní. Kamarej Německo. V Německu zůstáváme Deutschland, Rammstein.

0: @cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Tak tohle nechceš. Přezuj si kvalitu u nás v pneuservisu Sapa v Libušské 514 na Praze 4. Jsme tu pro vás každý den již 20 let. Máme 5000 pneumatik skladem na všechny typy osobních vozidel. Kromě toho vám poskytneme bezchybný servis a připravíme vám vaše auto na STK. Více o pneuservisu a autoservisu Sapa Šťastný najdete na stránkách pneuservissapa.cz.

0: situací. Trápí vás zaměstnání, šéf? Hroutí se vám manželství, a to nikoli vaší vinou?
1: Nevadí, je tady Rádio Hej. Rádio Hej vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosných vlnách Rádia Hej vám nabídneme lepší svět, svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hej, váš průvodce dnešní realitou.
2: Hej Rádio CZ.
3: Dámy a pánové, je tady další čas, další stránka, další hodina, jdeme do dalšího času. Ranní proud s vámi, 4. minuta po 10. Enteria Holding, stavební holding Pardubice.

0: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 25 až 29, na severovýchodě kolem 23 stupňů. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 17 a foukat má slabý až mírný vítr z severních směrů. Bio 1, mírná zátěž. Hezké pondělí vám přeje ze studia Veronika.
1: Verčo, děkujeme za nádherné pohlášení, hele. Karle, nesměj se, divo. Každopádně, 29. Hele, to je koupačka, tak jdem.

CZ. Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.

skvělá česká muzika, která vás baví, kterou máte rádi, Aleš Brichta, díky za každý den. A Romana s chudě mi napsala, prosím o zahrání kapely Turbo krásným dívkám pro všechny ty, kteří míří 13. června do Zaječic u Chrudimi na fotbalové hřiště. Hele, dobrý!

jde vám to nádherně, tančíte krásně. Je tady česká série, česká soda, Turbo. Dáme ještě jednu. Ale to musíte nahlas, já neslyším. Dáme ještě jednu. Jo!

úžasný Olda říká, katapult!

A čas se nám velmi rychle krátí s českou muzikou, s českou rokovou scénou. 9 půlých minutek do 11. Otta Hereš, Alkohol. Znám ještě partu Koda a v té další části nás čeká poslední informace a tam si skočíme do NHL.

Martin Duxa, Koda, Honza Aškola spol, Libor Choceň píše, pánové, poslouchám od ranního času, česká série, česká soda, líbí se moc, tady v Chocni, šel by zahrát Roxor, máte to tam, hele, jako máme všechno. Za všechno máme všechno. Tak pojď!

0: Hostitelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
1: magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rokopera.cz.
2: Bylo 11 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time, rock for you.
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.

0: Radio Hey.
1: Full time rock for you. Poslední pauzu a poslední

16. hodinu otevřel Láďa Křížek Playboy. A Karel říká, a teď Mildo. Na ptáky smeklát, krátký. Janek Ledecký, hele, tohle nemám.

skvělá parta, kapela Škvor, soběvěrnej, 10. minuta po 11. tu poslední informace. Hokejista Vegas Golden Knights vyhráli v dalším utkání semifinále bojů o Stanleyu v pohár 5-3 nad Coloradem, i přesto, že po první třetině prohrávali 0-3 v sérii, vedou 3-0. K velkému obratu gólem a asistencí přispěl útočník Tomáš Hertl, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Na straně poražených si Martin Nečas připsal asistenci. Já myslím, že teď už to můžeme říkat. Teď už to můžeme říkat, je tady prostě léto, je tady sluníčko. 29, hele, 30, jdem na to. Je tu léto!

jedeme to s vámi společně na jedné české vlně. Harley. Veronika s počasím už tady teď není v tuto chvíli. Už je doma, má volno, já to řeknu za ní, prostě zkrátka. Sluníčko na plný pecky, 29.

protože Radio Hey míří do východních Čech v létě. My jsme zmínili, že Zaječice u Chroděmi, ale také Chrast u Chroděmi, a tam pojedeme s kapelou The Paper Jack, která představí novou desku. Tak my si z té nové desky něco pustíme.

Kapela Citron, 5. minuta po 12. My jsme ve finále dnešního ranního proudu, ranního éteru. Dáme si ještě pár tu škvor, přijdou také Rakušáci Opus. A v tu chvíli vám budeme tleskat, budeme stávat a budeme se klonit.

Zvadna další muzika Škvoro, vizitka, 40 tady je. Ne, Karle, ty ne. Jsi 72. My se budeme naučit. Jdeme do Rakouska, Opus, Life is Life, život je život, vám přejeme, pokud obědáte, dobrou chuť. Dnešní den bude plný slunce, soláru, takže si to užijte. Jo, raz, dva, tři, čtyři. Mějte se krásně, užívejte. Ahoj!

0: máme, docente. Tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.

dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz. Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Zdar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůj poctivých hulášů a pořádným rokem. Těch se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Zdar.
2: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo 12 hodin, posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej. Rádio Hej.
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
9: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
10: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
11: Haló, kdo volá? To jste vy donesela, done? Že si máme pustit zprávy? Dobrá.
12: Opakujeme. Včera byl za zvláštních a nevyjasněných okolností unesen majitel španělské koridy Juan Varlos při soukromé expedici za pralesními indiány. Jak je známo, měl Juan Varlos zálibu v černé magii, která může být v pozadí celého únosu. Juan Varlos je menší postavy, je obézní a má pihu přes celý obličej. Byl unesen z hotelového pokoje na kraji pralesa a podle svědkyně naposledy na sobě neměl nic, kromě gumového ochranného návleku. Jakékoliv informace o hledaném Juanu Varlosovi
13: Váš přítel.
11: Ano, a my mu musíme pomoct.
12: Nebo sdělte na nejbližší služebnu venezuelské policie.
11: Don Celadon sem jede pro nás svým jeepem.
13: To bychom se měli nechat očkovat.
11: Ano, ale nejdřív se pojďme trochu kočkovat. Celadone, už týden jezdíme jeepem po deštném pralese a nikde ani živáček. Máme vůbec dost benzínu.
14: Nebojte se, Perverezi, jakože se Don Celadon jmenuju, benzínu máme dostatek. Teda na začátku jsme měli benzínu dostatek. Vemte si jen to nejnutnější a půjdeme dál pěšky. Proč si Doňo Mimoňo berete ty plesové šaty?
13: Říkal jste přece, že jenom to nejnutnější, ne?
14: Ticho, slyšíte to, co já? Slyšíte ty bubny? Jde to ze dvou stran, jako by si dva tábory odpovídali. To jsou tamtami. Juane Perverezi, vyndejte tamtamový slohník. Poslechneme si, o čem se domlouvají. Tak, podíváme se, co říkají. Čau, vole. To je divné. A tady to znamená... Čau, lásko, už si to dostala? Ještě ne? Odpověď? Tvůj táta mě zabije. I sežere. To je nějaký soukromý hovor.
13: Donesela, done, poslouchejte, tam ten buben bubnuje a nikdo mu neodpovídá.
14: Počkejte, přeložím to. Dobubnovali jste se do bubnové schránky. Bohužel nejsem doma. Jsem před domem a bubnuju. Nabubnujte v svůj vzkaz po zaznění bubnu.
11: Zkuste přeložit tam ten divoce bubnující tam donesela, done.
14: Počkejte, Juane Perverezi. Tak, jdou k vám ti tři. Přejeme vám dobrou chuť. No, tomu nerozumím, tak půjdeme.
13: Počkejte, já tomu rozumím.

0: To jsme my, vědí o nás, chtějí nás sežrat, musíme se rozdělit. Já zůstanu tady s Juanem Perveresem a vy půjdete do tábora zachránit Juana Varlose. Tak jděte do Neseladone.
1: Vyndám si dalekohled. Odsud vidím pěkně do tábora. Tak teď ho mám jako na dlani. Chatrč, ohniště, u kůlu Varlos. Pak vidím. A Hergot ten dalekohled ale přibližuje. Teď vidím úplně detailně nějakou zamračenou držku s kruhem v nose. Škoda, že až odendám ten dalekohled, bude ten domorodec tak malý a daleko. No, co se dá dělat? Tak. A Hergot, furt je tak blízko.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
3: Radio Hey, the power of rock. The power of rock.
4: Eat your heart out, baby. Oh, won't you give me something sweet? Eat your heart out, baby. A hot mess is just what I need.

Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz

Nazdárek, přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Hej. Nečekám víc, tak se jmenuje náš novej single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho pustíte ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned. Ne, abys to zapomněl, nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

0: Americká formace Impelitery pojmenovaná podle kytaristy a zakladatele se zpívákem Robem Rockem a album War Machine jste poslouchali právě nyní, tedy ve skladbě Power Grab, která dohrála v otvíráku dnešního. Čeho asi? No schválně, no samozřejmě, že Los Bastardos, jak bych vám to asi mohl říct. Čest tedy vaší ušlechtilé práci, dámy a pánové, no a národy samozřejmě český, moravský a slezský. Ke kormidlu korábu brázdící vlny éteru tedy usedl Bastič a můžeme spustit dnešní Los Bastardos. No nic, je 25. květence, svátek má Viola a představte si, dneska je světový den čeho? Dneska je světový den Afriky dokonce, ale to není všechno, co bych chtěl říct, jakože Afriky. Ono, když to tak vezmete, já nevím, můžeme jít do Zimbabwe a kamkoliv jinam, ale když jde o další den, tak je pro ji podle našich stránek den ručníku. A z toho jsem byl trošku v pasti.
1: Vidlo končí.
2: Ručník končí, ručník končí.
3: Ručník končí. Ručník přinesl nový. Počkejte chvíli.
0: No, tak vám přinese nový.
3: Tady je ten ručník. Proč mám zatím svoji?
1: Vyhoďte tu bábu, nebo toho nechám.
0: Co s tím sklep tango? A tady ručník, tady mídlo. Jeden z ručníků.

tady rok 1995, album Big Bang. Ani nevím, jestli tato kapela, tato formace ještě existuje. Máme takovou cirka minutku do čtvrt na dvě. Kdo zrodil se v dnešní den? Roku 48. to byl Klaus Meine, toliko ikonický hlas Scorpions. Rok 1965 Dave Davis z kapely The Kinks padá na pódiu během koncertu ve velšském Cardiffu a zraní se. Kapela je nucená zrušit zbytek turné. Zajímavý rok 76., protože se narodila Sandra Nasik z kapely Guano Apes. A rok 1978, londýnský koncert The Who se stane posledním vystoupením s bubeníkem Keithem Moonem, který o pár týdnů později umírá, samozřejmě ne přirozenou cestou. Rok 1985, čelo britského žebříčku obsazují už po druhé v kariéře Dire Straits. Neuvěřitelné, ale je to tak. S albem Brothers in Arms LPčko se stane hitem ve 24 zemích a prodá se ho přes 20 milionů kusů. No a já z tohoto LPčka vybral skladbičku Money for Nothing, kde mu přizvukuje, jak slyšíte už, Sting. Užijte si této klasiky. Krásné odpoledne na Radio Wave.

Geldof, skladbička kapely Magnum z roku 2018. Mimochodem, když tato kapela začínala v roce 1972, tak jejich kamarádi z vedlejší ulice, nějací Black Sabbath, už dávno fungovali. Ano, jsou z Birminghamu, přesně tak jste uhádli. Magnum, pojďme, ale dneska máme velký den, dnes je velký den, já vím, v hokeji si lebedím. Přátelé Zeleného údolí a přítelkyně Zlomu smutku, dneska hrajeme z Nory. Jestli si někdo myslí, že Norové jsou nějaké ořezávátko, když vzali body Kanadě i Švédům, já si myslím, že budeme mít hodně co dělat a budeme se hodně muset vypnout ještě k většímu výkonu než proti Švédu nebo Slovákům. Já teda osobně nevím, jak to dopadne, 16-20 se těším, to tak jako samozřejmě doufám, že to budou naši, kdo vyhrají, jako jo, v tomto případě je to jasný. Ale Leo Morachioli jako Nor by asi měl jiný názor. No ale dopoledního dnešního dobrovolného tréninku se zúčastnil pouze brankář Pavlát, obránce Cibulka, útočníci Melovský, Kovarčík, Mandát a Voženíl, který tam byl jenom na pár minut, asi na 7, protože si zkoušel brusle. Ale proč se rozcvičoval Cibulka, to nevím, protože potvrzená je změna v sestavě obrany. Cibulka bude duel s Norskem totiž sledovat z tribuny, místo něj naskočí Jan Ščotka. Za mě Cibulky je škoda, Ščotka je výborný, podle mě. Budeme hrát na 7 beku a 13 útočníků. No a Tomáš, podle Kalouse, Tomáš dnes s velkou pravděpodobností hrát nebude. Dojde tudíž také ke změně na druhé přesilovky, nebo na druhé přesilovce, kterou 22-letý obránce řídil. Tato úloha nově připadne na Jiřího Ticháčka. K drobným úpravám by mohlo dojít také v útočních formacích. Prý mají teprve poradu, až se vrátí na hotel, oznámí sestavu. To řekl asistent trenéra. No a uvidíme tedy, uslyšíme, jaká sestava, ono zase moc změn tam nebude, hlavní bude to, aby se kluci dali dohromady, aby hráli jako tým a ty Nory opravdu, ale opravdu nepodcenili. To už by potom byl hit Take On Me od skupiny AHA. Takže dneska Morachioli versus David Koller, uvidíme, jak to dopadne.

Suicidal Tendencies. Víte, co vám řeknu o té kapele, že jsem vůbec nevěděl o tom. Já jsem je zaregistroval tedy před několika lety, nebylo to hned od začátku jejich kariéry, jsem ani vlastně v první půlce vůbec o nich nevěděl, že vznikly v roce 1980 tato americká heavy metalová formace, ve které mimo jiné, tu zakládal vlastně zpěvák Mike Muir, ale hrál tam třeba Robert Trujillo nebo Dave Lombardo v této kapele za celou éru. Jich tam bylo strašně moc těch muzikantů, co se tími prošlo. Proč říkám znova Suicidal Tendencies? Protože včera jsme si připomněli 33 let od doby, kdy poprvé tady zahrozila Metallica. Nestalo se tak překvapivě v Praze, ale v Brně za Lužánkami otvíralo se tehdy, myslím, Bobby Centrum. Lupen se dal pořídit před 33 lety tak nějak od 400 a cena se mnohým v té době zdála přemrštěná, jako podotýkám, kolik by dali asi tak dneska, že jo. Jinak mimochodem jako support měli mít tu čest vystoupit kapely Alice in Chains a The Cult, ale místo avizované Alice pak v areálu vystoupila právě zmíněna kapela Suicidal Tendencies, která momentálně dohrála. Takže pamatuju Šemíka jako hříbě koncertu, prvního koncertu Metallica u nás. A právě Metallica teď rozjíždí svůj Lux Eterna.

Dalibor Halamíček a jeho formace Moravius, aktuálně minulý týden nasazená novinka jejich Super Beams v hitparádě, kterou máte možnost poslouchat každé úterý po 17. hodince, tedy i zítra. Ovšem zítra to bude předtočený, to už říkám dopředu, poněvadž 18 hodin Baník, ne? Jako, tak myslíte, že budu sedět doma, nebo co, ne? To tak asi nefunguje. No a jdeme do závěru, příští hodince se můžete těšit třeba na information okolo Tommy Holly, bubeníka z Mötley Crüe. Tak dámy a pánové, dobré odpoledne.

0: Ježkovi zraky, musím vám říct si, přátelé, že ten otvírák zrovna není ten nejlepší, který by mohl být, ale co vím určitě je to, že za to časové znamení já vůbec nemůžu.
1: To ani omylem, to samo, to automat, to stroj. Vítejte, 2 hodince rozmastá dost.

0: Rádio Hej, hudební novinka. Hudební novinka.
1: A o to půjde právě v této chvíli. Tomilý bubeník Mötley Crüe znovu rozhýbal svou solovou kariéru novým singlem a videoklipem k písni Stupid World. Skladba pochází z alba Tomiland Rides Again a nové verze jeho druhé solovky Tomiland The Ride z roku 2005. Že udělal nějakou solovku, to jsem vůbec nevěděl. Že se k tomu vrací opět teď, když restartovali vlastně Mötley Crüe, tak to mi připadá jako že údivem, ale tak jako já nejsem od toho, abych tady přemýšlel. A jinak v této skladbice mu také vypomáhá Chet Tepper. Kdyby vás náhodou zajímalo, ale

Prosím vás, přátelé, švédskou trojku asi znáte, že jo? Znáte britskou čtyřku? No tak nějak bych mohl začít další příspěvek, kdy bych mohl také říci, že rock'n'roll je větší nekončící něco. Ovšem, já už tvrdím, že v našem věku je to spíš blues než rock'n'roll. Ovšem, zpěvák Mick Jagger si to pravděpodobně nemyslí. Ani v tom pokročilejším věku. Skoro 60 let po jeho prvním zatčení přirazí na večírku se znovu ocitl v hledáčku policie. Frontman Stoneu se totiž zúčastnil závěrečné party po natáčení nějakého filmu, kde byl spolu s herečkami Dakotou Johnsonovou, Saoirse Ronanovou a J.C. Buckley. Na ostrově Stromboli dorazili policisté po půlnoci kvůli stížnostem sousedů na hlasitou hudbu. Filmaři slavili nejen konec natáčení, ale také 36. narozeniny herce Jose O'Connora. Podle policie porušili místní předpisy, a to mě bavilo nejvíce na konci, zakazující hudbu ve středu, a proto byla party ukončena. Tak chápete, jo, ve středu se zásadně nekalí, jo. Ve středu se nespívá, ve středu se tančí na ostrově Stromboli. Tak Stromboli bych taky mohl dát, že jo, když na to přijde. Takže Stouní, Stromboli, a prosím vás pěkně, pamatujte si, vy jezdíte na Stromboli, tam se ve středu nesmí tančit ani pařit.

bylo album The Arocalypse a byl to rok 2006, kdy zahráli Lordi tuhle písničku. A teď vám mohu říct jedno jediné, je to 20 let stará skladbička. No vidíte to, takový jsme my. Ale pojďme zase zpátky na mistrovství světa v hokeji, protože k radikálnímu kroku přistoupili na probíhajícím hokejovém šampionátu Slováci. Vedení reprezentace zakázalo přístup kamer do šatny týmu před zápasy. Jde o reakci na incident ze soboty, kdy do televizního vysílání unikl burcující projev kouče národního týmu Vladimíra Orsága jen pár minut před startem federálního derby s Českou republikou. On tam, jestli si vzpomínáte, popisoval našeho sedla, jo, že trošku filmuje a tak dále. No a dokonce si toho všiml i někdejší český útočník a mistr světa roku 72 Václav Nedomanský a zaznamenal ho ve své glose Pálí Nedo, jako Nedomanský, zveřejněné o tom, že vlastně Orsága taktéž skritizoval a měl k tomu i svůj vlastní projev. No, já na tom nic nevidím prostě, že řekl, oni musí, my chceme, tak... Pojďme do toho, pojďme proto. No tak jako já nevidím v tom vůbec nic, jako trenér hecuje svůj vlastní mančaft, že se to dostalo na naše televizní obrazovky, že se z toho můžou pokákat naší vůl. Ježkovi zrakeny, o nic nejde, přátelé, o nic nejde. A kdyby náhodou o něco šlo, tak zase o nic prostě nejde. Queensryche jsou tady a jejich Revolution Calling a 80. let. Já nevím, že lidé hledají chyby, kde nejsou pořád. A pořád se budou dívat do druhého talíře, aniž by své jídlo dojedli. To je život, by řekl Tončí, můj kamarád v Chorvatsku.

ještě se musím ale naskok vrátit do té šatny slovenské reprezentace. Víte, co se tam teď bude hrát v té šatně? Po té, co tam nebudou moci vůbec nikdo, ani kamery a tak dále. Reklama na ticho.

Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

Ty! Bon Jovi na Hit Radio v závěru čeho jiného než vlastně druhé hodinky dnešního Rozbastardos. Musím vám říct, dámy a pánové, že v příští hodince se dozvíte, s kým bude vyrážet Basakis, Gene Simmons, na turné a v podstatě se dozvíte, který to slavný zpěvák má tak napilno, že se vlastně ani nevydechne letošní léto. No tak to až v příští hodince. Tu vlastně přivítá Gary Moore za malou chvilinku a kdo ještě by tak mohl? Já nevím, co mi tak napadne ještě. Ozzy? To zase nezní tak blbě. Ozzy? Si nerobím kozy.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.

prostě rodiče si nevyberete, tam přijdete a jste hotovo 20. Konec hodiny, vlastně my jsme rozjeli tuto hodinku poslední dneska s kapelou The Roadhammer a nebo hudbou Praha, která právě dohrála. Pokračovat bude za malou chvilinku Phil Campbell, kterému vypomohl Dee Snider. Ano, ten Dee Snider, který se omluvil z koncertu a z turné s Twisted Sister, protože je nemocný. No nic, ale závěr hodiny patřil Ozzymu. Ozzy Osbourne, sice, jak říkám, asi by to víte, žádná novinka, že zemřel loni, ale jeho digitální DNA, tohoto prince temnoty, přetrvává díky partnerství mezi rodinou Osbornových a společností digitální zábavy Hyperreal. Sharon a Jack Osbornovi podrobně popsali plánované partnerství, v jehož rámci vznikne interaktivní digitální avatar Ozzyho. No, minulý týden během druhého dne veletrhu k Expo 2026, který se konal v kongresovém centru v Las Vegas, se to všechno už dalo dohromady. Je to prý děsivé, ale je to prý přesné. No, tak nevím, jako když představím, že se někde probudím a že se objeví avatar Ozzyho Osborna, dál už nechci ani domýšlet. Teď už slibovaný je Phil Campbell.

Tak si říkám někdy, on ten Bono taky hodně mluví a u nás mluví hodně David Koller, jo. Já už jsem ho dneska tady jednou vzpomínal. Ovšem teď nevím, jestli se vrací, anebo prostě mu to došlo nebo něco, protože vydal prohlášení, že Krill je ještě aktuálnější než dřív a chystá velkou poctu. A tu že jo, písně rozezní O2 Universum. Chystá takový velký koncert, který chce přiblížit písničkáře mladšímu publiku. Nevadí, že už to udělal Landa, že to čerstvě udělali Ingot, jo, že to dělá prostě pořád někdo a přibližovat Krilla asi nemá smysl, poněvadž se s ním postupně každý seznámí. I ta dnešní generace zcela určitě o něm něco málo musí vědět. Ale rozhodně to může být zajímavé v podání toho barda našeho, protože já už tady vyjíždím další jeho písničku a to ještě v dobách Lucie, taková trošku zapomenutá. Ty seš můj koláček. Ach, bože můj.

Tak to byl pan Bulsara, jeho král. Queen samozřejmě, Freddie Mercury, 5 minutek a je. A to už je Alice Cooper. A po této skladbice se podíváme na onoho Gina Simonce, jak bude chtít.

0: Tak, jak jsem řekl, Elisku dohrává a pojďme za Jeanem Simmonsem, kterého si hudebně ale nedáme, protože vlastně v podstatě on už má dost vyděláno, tak mu tam ty my nebudeme přisuzovat, dáme někomu druhému. Letní koncerty tohoto basáka a této ikony se nebudou konat bez očekávaných starých oblíbenců. Skis jede na turné se Sebastianem Bachem, Litou Ford a Quiet Riot. Všechna první vystoupení se konala v červenci na západním pobřeží. Loni už nějaké takové věci už taky proběhly a Bach je na turné s Twisted Sister, poté co frontman Dee Snider, jak jsem řekl dneska, už náhle ukončil kariéru a vlastně, že je zraněný a že je nemocný a že nemůže vystupovat a podobně a přitom vypomáhá druhým svým hlasem. Ale tak každý si s tím musí udělat pořádek sám. Rozhodně má dobrou sestavu, když vezmu Sebastiana Bacha, Litu Ford a Quiet Riot, no tak jako myslím si, že takovýhle 4 koncert bych rád viděl. Ovšem mám smůlu, tak si dám Sebastiana Bacha teď na Hey Radio.
1: A vy si jdete taky Bacha.
2: Na Karla Vlacha.

zní to tak. Pan Basta, Basta, Basta, pan Basta se s vámi loučí, dámy a pánové. Je nejvyšší čas přepnout na hokej. Ano, jsem to jak zamladá, i když jinak teď vypadám, ale stále mám si z buldočí, stále pár vrásek u očí. Názory se málo změnil, ale muziku mám rád. Český hokejový tým a teď si zahraju na zárubu. Sehrál na světových šampionátech s Norskem výběrem celkem 19 zápasů. Dva z nich skončili remízou a pouze jeden jediný Češi prohráli. Stalo se tak v roce 2020 při mistrovství světa v Kolíně nad Rýnem, kdy Norové zvítězili 3-2. Paradoxem je, že právě na tomto šampionátu dokázali nakonec čeští hokejisté získat zlatou medaili. Pamatujete si, rachrachrachra toto letělo? Ono vlastně, ty Norové vlastně vždycky hráli takové ty třetí a čtvrté housle a za svou novodobou historii počítáno od roku 92 nedokázali se umístit výše než na šestém místě na mistrovství v Bratislavě 2011. Ale já bych to vůbec nepodceňoval. Toto je úplně jiný manča, toto jsou úplně jiné lidi. A píše se dokonce úplně jiný rok, rok 2026. Takže přátelé, za mě, jestli vyhraje David Koller nebo Leo Morachioli, to už je teď jedný. Já vím, že to zůstane prostě u nás. Naši se hecnou, co říkáte? Já jsem takový blbej optimista a vždycky já to dojedu. A co peněz to stálo? Jejky, jejky, jejky. Tak vyď parádě, anebo zase někdy na Hey Radio. Čus, nádhery, čus.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
3: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
2: VoArt. Nechte barvy promluvit.
4: Bylo 16 hodin. Posloucháte
5: Hey Radio.
6: Full time rock for you.
7: Radio Hey. Radio Hey.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redzet, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
2: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeď na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
6: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
7: Tak tohle nechceš. Přezuj si kvalitu u nás v pneuservisu Sapa v Libušské 514 na Praze 4. Jsme tu pro vás každý den již 20 let. Máme 5000 pneumatik skladem na všechny typy osobních vozidel. Kromě toho vám poskytneme bezchybný servis a připravíme vám vaše auto na STK. Více o pneuservisu a autoservisu Sapa Šťastný najdete na stránkách pneuservissapa.cz.

června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Rádio Hej bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
1: magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rokopera.cz.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.
6: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
7: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
8: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
9: Haló, kdo volá? To jste vy, Don Celadon? Že si máme pustit zprávy? Dobrá.
10: Opakujeme. Včera byl za zvláštních a nevyjasněných okolností unesen majitel španělské koridy Juan Varlos při soukromé expedici za pralesními indiány. Jak je známo, měl Juan Varlos zálibu v černé magii, která může být v pozadí celého únosu. Juan Varlos je menší postavy, je obézní a má pihu přes celý obličej. Byl unesen z hotelového pokoje na kraji pralesa a podle svědkyně naposledy na sobě neměl nic, kromě gumového ochranného návleku. Jakékoliv informace o hledaném Juanu Varlosovi
11: Varlos, náš přítel!
9: Ano, a my mu musíme pomoct.
10: Nebo sdělte na nejbližší služebnu venezuelské policie.
9: Don Celadon sem jede pro nás svým jeepem.
11: To bychom se měli nechat očkovat.
9: Ano, ale nejdřív se pojďme trochu kočkovat. Don Celadon, už týden jezdíme jeepem po deštném pralese a nikde ani živáček. Máme vůbec dost benzínu.
12: Nebojte se, perverézi, jakože se Don Celadon jmenuju, benzínu máme dostatek. Teda na začátku jsme měli benzínu dostatek. Vemte si jen to nejnutnější a půjdeme dál pěšky. Proč si Doňo Mimoňo berete ty plesové šaty?
11: Říkal jste přece, že jenom to nejnutnější, ne?
12: Ticho, slyšíte to, co já? Slyšíte ty bubny? Jde to ze dvou stran, jako by si dva tábory odpovídali. To jsou tamtami. Juane perverézi, vyndejte tamtamový slohník. Poslechneme si, o čem se domlouvají. Tak, podíváme se, co říkají. Čau, vole. To je divné. A tady to znamená... Čau, lásko, už si to dostala? Ještě ne? Odpověď? Tvůj táta mě zabije. I sežere. To je nějaký soukromý hovor.
11: Don Celadon, poslouchejte, tam ten buben bubnuje a nikdo mu neodpovídá.
12: Počkejte, přeložím to. Dobubnovali jste se do bubnové schránky. Bohužel nejsem doma.

0: si dalekohled. Odsud vidím pěkně do tábora. Tak teď ho mám jako na dlani. Chatrč, ohniště, Ukulu, Varlos. Pak vidím. A Hergot ten dalekohled ale přibližuje. Teď vidím úplně detailně nějakou zamračenou držku s kruhem v nose. Škoda, že až odendám ten dalekohled, bude ten domorodec tak malý a daleko. No, co se dá dělat? Tak. A Hergot, furt je tak blízko.
1: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Rockové démanty.
6: Skvosty rockové historie i současnosti.
7: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, něco málo po 19. hodině, tady ten správný čas na dvouhodinovou porci klasického roku old school heavy metalu a několika čerstvých novinek. Na úvod si od anglické kapely Jethro Tull dáme jejich čerstvě zremixovanou skladbu Under Wraps No. 1. Ta pochází z aktuální, nově vydané reedice původního LPčka Under Wraps z roku 1984. Tato reedice vychází pod názvem Under Wraps – The Unwrapped Edition. Tohle album je zremixováno ve dvou velmi mírně odlišných podobách, tedy s původními elektronickými bicími anebo s novými, moderněji znějícími elektronickými bicími, které jsou navázané na původní naprogramované bicí nástroje. My si dáme nahrávku, ve které jsou použité nové bicí samply. Ono se to nějak zásadně neliší, což můžete posoudit sami ze dvou kratičkých ukázek, které jsem pro vás přichystal. V první z nich jsou nové bicí samply a ve druhé je remix těch původních.

Mně se více líbí novější, čistší verze s novými samply, ale hlavní rozdíl ve zvuku téhleté edice spočívá hlavně v celkovém novém remixu. LPčko Under Wraps, které původně vyšlo v roce 1984, jsem vždy považoval za nejhorší paskvil, který Jethro Tull splácali dohromady během jejich objevování elektronické muziky. A svůj názor neměním ani po téhleté vylepšené edici. Under Wraps.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast.
4: Stále je s vámi Petr Zlámal, tedy ten zpropadený padouch, který se před dvěmi týdny velmi skepticky vyjadřoval ke slovům Iana Gillena o nově připravovaném albu Splet kapely Deep Purple. Zatímco tento již 80letý zpěvák hýřil nadšením při popisování toho, na co se máme těšit, protože to údajně svojí dynamikou a nábojem připomíná staré zlaté časy, tedy skladby Highway Star a Smoke on the Water, já to takhle růžově zdaleka neviděl. A víte, z čeho pramení má nedůvěra k tomu, že bychom se mohli dočkat podobných super hardrockových pecek, které Ian Gillen zmiňoval? V 80 letech prostě už nedokážete zpívat jako za mlada a už nestojíte v šiku průkopnických kapel hrajících hardrock, což se logicky musí projevit. Nový single Arrogant Boy, vypuštěný z této desky, je sice docela nabušený, ale to už prostě není ono. Není tam ten hardrockový tah na branku, ani bych to hardrockem nenazýval. Po hudební stránce se tam prostě mísí hodně různých vlivů a ten tam je samozřejmě někdejší výrazný, velmi ostrý zpěv Iana Gillena. Ostatně posuďte si to sami.

Tak tenhle ten thrash metalový nářez Skull Beneath the Skin, který uzavřel dnešní rokové démanty šmrncnuté těžkým kovem, jsem vybral z debutové desky Killing is my business and business is good. Zabíjení je moje práce a business je dobrý, americké kapely Megadeth. Snad se s tímto názvem nestotožňujete a své prachy si vyděláváte mírumilovným způsobem. Mějte se náramně, nezabíjejte se, ale naopak, milujte se a množte se. Na další vydání naší rokové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

Je krátce po 21. hodině večerní pondělí, posloucháte Radio Hey a od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. To všechno znamená, že začíná další díl pořadu Dark Wave. Dnešní vydání bude znovu retro a znovu se vrátíme do roku 1996. Tentokrát už po šesté. Začneme s italskou klasikou Kirlian Camera. V roce 1996 vydali album Pictures from Eternity, na kterém se potkávala temná elektronika, filmová atmosféra a melancholie natažená do velkého prostoru. Přeji vám příjemný poslech.

0: Dnešní šestý návrat do gotického roku 1996 jsme otevřeli skladbou Ascension od Kilian Kamera. Italský projekt tehdy už dávno nepatřil k úplným nováčkům scény, ale právě v polovině 90. let dokázal výborně ukázat, jak se původně synthpopově a elektronicky založená temná hudba mohla proměnit něco mnohem obřadnějšího. A teď už se přesuneme ke gotickému roku v jeho americké podobě. London After Midnight patřili k výrazným jménům 90. vlny, která dokázala navázat na 80. tradici, ale zároveň dodat jinou teatralitu, temnější erotiku a klubový tah. Album Psychomagnet z roku 1996 patří k nahrávkám, na kterých se gothic rock potkává s výraznou písničkovostí a atmosférou nočního města. Z něj si pustíme skladbu Kiss.
1: My, Peťko, hasneme, bude tmá.

Gotickou dvojici ve 135. dílu Darkwave uzavřeli němečtí The Garden of Delight skladbou Leviathan. Kapela patřila k těm projektům 90. let, které brali gothic rock nejen jako zvuk, ale taky jako celý svět symbolů, mystiky starých kultů a temných příběhů. Album Shawl z roku 1996 ukazuje jejich typický rukopis, rituální náladu a pocit, že posluchač nevstupuje jen do skladby, ale rovnou do nějakého zapomenutého chrámu. A teď se z kytarového šera přesuneme na elektronický parket. Norští a Apoptygma Berserk byli v roce 1996 ve velmi důležité fázi. Album 7, psáno jenom jednoduše číslovkou, ukázalo, že IBM a Elektro ze Skandinávie má potenciál nejen prvních oldschool spolků. Stefan Groth a jeho projekt brzy pomohli definovat pojem future pop. Ze stále jasně IBM-kového alba 7 si pustíme skladbu Mourn.

0: BMWci uzavřeli němečtí Stereo s klubou Deep z alba Venus Trap. To je přesně ten typ 90-kové elektroniky, ve které se IBM potkává s tvrdší klubovou produkcí, pošilhávající po estetice taneční hudby. Není to romantická elektronika, spíš zvuk potemnělé laboratoře, zvukového města a tanečního parketu, na kterém se do rytmu nemizí lehce, ale skoro fyzicky. V podobně tvrdém, ale ještě crossoverovějším prostoru zůstaneme i dál. Připomeneme si labelovou dvojici z okruhu Machinery Records a sublabelu Dynamica. Tedy vydavatelství, které v 90. letech pomáhalo propojovat industriál, elektroniku, metal, alternativní rock a klubovou scénu. Jako první přijdou na řadu Think About Mutation, kapela z východního Německa, která dokázala míchat elektroniku, kytary a taneční energii s punkovou drzostí. Skladba Hell Raver si pustíme skladbu Try to Way to Move.
1: Ne, míří do Německa. Jevo! Už je tam. Feel the metal.

rhythm of house.

0: Crossoverovou dvojice uzavřeli UMF titulní skladbou alba Wunschkind v polovině 90. let. Už tato německá kapela patřila k zásadním jménům, která posouvala průsečík mezi elektronikou, metalem a tvrdou alternativou. Wunschkind není jen další úderný kus z temné diskotéky, je to hudba, ze které později vyšli samotní Rammstein. A teď přijde dvojice velkých men, která v roce 1996 nehrála úplně na jistotu. Začneme s The Cure. Ti měli v této době za sebou status jedné z nejdůležitějších kapel celé temné alternativy, ale album Wild Mood Swings přijali fanoušci i kritika hodně rozporuplně. Byla to deska barevnější, rozháranější a rozhodně méně gotická. Skladba The 13 ukazuje The Cure v poloze, která se opírá o latinskou rytmiku, popovou výstřednost a zvláštní lehkost, pod kterou pořád probleskuje typická smithovská melancholie.
1: Mistře, vy opravdu zlobíte.

Blok velkých men a jejich experimentů uzavřeli Swans z monumentálního dvojalba Soundtracks for the Blind. V jejich případě je rok 1996 spíše rokem konce jedné dlouhé etapy než běžného řadového alba. Soundtracks for the Blind působí jako obrovský archiv snů, hluku, mluveného slova, bolesti prázdných míst i pomalých drtivých písní. V ukázce Animus se potkala křehká rezignace s temnou zvukovou krajinou, která má daleko k běžné gotické písničce, ale duchem do dnešního pořadu patří dokonale. Po téhle těžké a rozlehlé ploše se vrátíme ke kratší písničkovější elektronice. Čeká nás synthpopová dvojice ze stáje Strange Ways Records. Jako první přichází na řadu němečtí Division, kteří v 90. letech patřili k výrazným představitelům melancholického elektronického popu. Album Fairyland s otazníkem na konci, samozřejmě z roku 1996, posunulo jméno skupiny do první synthpopové ligy. Z něj si pustíme skladbu I Regret.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
7: Stále posloucháte Darkwave na rádiu Hey. Synthpopovou dvojici uzavřeli B-Born Beton s skladbou The Color of Love z úhelného alba Nightfall. I tady jsme zůstali v německém prostředí a u labelu Strange Ways Records, který v 90. letech dokázal nabídnout elegantnější, melancholickou, melodickou a přitom dostatečně temnou alternativu k tvrdšímu EBM. B-Born Beton dobře připomínají, že temná scéna poloviny 90. let měla být nejen hlučná a bojovná, ale taky křehká a popově přístupná. Teď se ale vrátíme ke gotickému roku. Jako první zazní američtí Sunshine Blind. Kapela vedená Caroline Blind patřila k výrazným jménům americké scény 90. let. A album Liquid, samozřejmě z roku 1996, ukazuje jejich schopnost propojit kytarovou temnotu s naléhavým ženským vokálem a písničkami, které mají tah i melodii. Z alba si pustíme skladbu Release.

Gotickou dvojici uzavřeli švédští Dark Side Cowboys s skladbou Princess z alba Apocryphal. Švédská gotická scéna měla v 90. letech svůj specifický odstín, méně okázalý, více melancholický, chladný a melodický. Dark Side Cowboys do ní vnášeli kytarovou eleganci, romantickou zasněnost i dostatečnou dávku temného napětí. Princess dobře ukazuje, že gothic rock v roce 1996 v různých zemích získával vlastní přízvuk. No a teď se přesuneme k neofolku. Začneme americkým projektem Changes, který má kořeny hluboko v minulosti, ale do širšího povědomí temné scény se výrazněji propsal až díky 90-kovému neofolkovému boomu. Album Fire of Life, shrnující materiál ze 70. let, je bráno za opožděně vydané první neofolkové

neofolkovou dvojici uzavřel projekt Scorpion Wind s skladbou Preserve the Loneliness z alba Heaven Sent. Scorpion Wind byl projekt spojený s osobnostmi z okruhu Death in June, Boy Rice a Strange Through Joy. A právě proto v něm slyšíme směs neofolku, industriálního stínu, dekadentní nálady a neklidu, který není jen hudební, ale i symbolický. Po neofolku se vrátíme do darkwave a goticky elektronické písňové formy. Německý projekt In My Rosary patřil k těm jménům, která dokázala spojit melancholickou písničku, temnou elektroniku, akustické prvky i introvertní atmosféru. Album Farewell to Nothing z roku 1996 krásně zapadá do devadesátkové představy darkwave jako hudby mezi klubem, pokojem a vnitřní krajinou. Z něj si pustíme skladbu Memories.

Darko jejich dvojici uzavřeli američtí The Crooked Shadows s skladbou Merlin My Bitterness z alba Telemetry of Fallen Angel. V jejich případě slyšíme jinou podobu devadesátkového Darkwave, dramatičtější, tanečnější a výrazně postavenou na kontrastu elektroniky, houslí a charizmatického hlasu zpěváka Rouka. The Crooked Shadows se později stali jednou z kapel, které dokázaly temnou scénu přiblížit i širšímu klubovému publiku, ale už tady je slyšet jejich typický patos, romantika a naléhavost. A elektronickou linii v Darkwave ještě neopustíme, teď přijde EBM track a po něm jediný český zástupce dnešního playlistu. Začneme německým projektem Second Disease. Album Flame the Dark Through, samozřejmě zase z roku 1996, vyšlo u legendárního labelu Zotomok, tedy značky, která byla pro devadesátkovou elektroindustriálně a EBM scénu mimořádně důležitá. My si z desky zahrajeme skladbu Guts Work.

Jediným českým zástupcem dnešního šestého návratu do gotického roku 1996 byl projekt Insist se skladbou The Heaven of Lightning Conductor z nahrávky Three Elements, vydané vlastním nákladem. Po německém IBM z okruhu Zotomok jsme se tak dostali k domácí připomínce toho, že temná elektronika a industriálně laděné hledání se v 90. letech neodehrávaly jen v Německu, Belgii nebo Skandinávii, ale i u nás vznikaly nahrávky, které pracovaly s podobným napětím mezi rytmem, strojem, experimentem a klubovou estetikou. Často v mnohem skromnějších podmínkách, vydané vlastním nákladem, ale právě proto s osobitou naléhavostí. A teď prudce změníme kulisy. Po elektronice přichází Psychobilly dvojice, jako první kanačtí The Dead Cats, kapela, která do rockabilly energie přidávala hororovou nadsázku, garážový tah a špinavý humor. Rok 1996 a album Bucket of Love připomínají, že temná scéna se nikdy nepohybovala jen mezi gotickými katedrálami a industriálními továrnami. Občas stačil pleskající kontrabas, kytara, rychlost a lehce pokřivený úsměv. Pustíme si skladbu I'm a Rock.

Psycho byli dvojici uzavřeli Necromantics s skladbou Demons are the Girl's Best Friend. Dánská kapela patří k nejznámějším jménům žánru a jejich rukopis jasný, kontrabas ve tvaru rakve, hororová stylizace, rychlost, melodie a černý humor. V dnešním playlistu figurují Necromantics jako připomínka, že temnota nemusí být vždycky pomalá, zasmušilá a vážná. Někdy má podobu ďábelsky svižné jízdy, která se spíš klebí, než aby truchlila. No a na závěr se znovu ponoříme do mnohem nehostinnějšího prostoru. Čeká nás Dark ambientní dvojice. Jako první britský projekt Endura, který v 90. letech patřil k výrazným jménům rituálně a okultně laděného temného ambientu. Album Black Eden z roku 1996 je zvuková ceremonie, noční krajina a pocit, že se člověk octl někde na hranici snu, rituálu a zániku. Pustíme si skladbu The Devil's Stars Burn Cold.

Poslední skladbou dnešního šestého návratu pořadu Dark Wave do roku 1996 byly Sardonic Seaside Tricks projektu Sleep Chamber. Americký projekt Johna Zevis patřil k dlouholetým a těžko zařaditelným jménům industriálního a experimentálního podzemí. Album Sacrosanct právě z roku 1996 ukazuje jeho temnou, tělesnou a industriálně experimentální tvář. No, takže jsme poslouchali další retro vydání pořadu Dark Wave na rádiu Hey. Dnes jsme se už po šesté vrátili do roku 1996, tedy do doby, kdy gotická a temná scéna nebyla jedním proudem, ale spletí mnoha cest. Vedle sebe tu existovali italští Kirlian Camera, američtí London After Midnight, němečtí Umf, norští Apoptygma Berserk, britští Endura, švédští Dark Side Cowboys, domácí Insist i psychobilly Rozjížďka Necromantics z Dánska. A právě ta pestrost je možná nejlepším důkazem, že polovina 90. let nebyla jen dozvukem 80. gotiky, ale živým obdobím, kdy se temná hudba stále znovu přeskupovala, mutovala a hledala nové tvary. Na závěr už jenom důležité základní informace. Playlisty všech odvysílaných pořadů najdete na stránce pořadu na portálu Rádia Hey, kde si je můžete poslechnout i zpětně v podcastové sekci. Budu rád, když budeme ve spojení i mimo vysílání, třeba na našem facebookovém profilu facebook.com/darkwaveonradio. To byl dnešní 135. díl Dark Wave. Za týden se na vás budu těšit v tradičním vysílacím čase znovu s novinkami z gotické scény. Pro tuto chvíli vám přeji klidnou dobrou noc.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

A Fuck Off Seagulls a Heart of Steel. Tak to je skladba, která nám otevřela poslední březnové, tedy pardon, vlastně už jakoby poslední březnové a zároveň první dubnové vydání pořadu New Wave, protože premiéra je 31. března, repríza potom začátkem dubna, takže to můžete tak nějak začlenit do obou termínů. Nicméně od Mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Nevín a dáme si opět hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Romantic, New Wave, synthpopu a taky postpunku. Čekají vás Tears for Fears a Mad World, taky tady budou ABC a Many Happy Returns. No a jako první jsou to Alphaville a skladba, která vyšla pouze jako Bčková strana single. Tuším, že tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla skladba Seeds. Parádní věc, která se bohužel dostala na řadovku Forever Young, ale vyšla potom v různých bonusech a je to opravdu velice povedená skladba. Tak si ji užijte a užijte si i celou New Wave. To vám od Mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Nevín a přeju vám taky příjemný a ničím nerušený poslech. Little darling, on the factory floor, the sirens are wailing, they're

Deska Lexicon of Love a skladba Many Happy Returns, tak to byly ABC tady v New Wave a my si dáme další muziku 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Pokud byste měli náhodou nějaké dotazy nebo třeba hudební přání do tohle pořadu, pište mi na mail jakub@radiocore.cz, kde si vaše maily rád přečtu a samozřejmě i vaše ohlasy na tenhle hudební pořad, který, řekněme si, že je v českém éteru celkem výjimečný a věřím, že má i spoustu posluchačů, kteří ho pravidelně radí. Tedy rádi ladí. Teď jsem schválně přeřekl, aby to bylo takové vtipné, když máme ten apríl za chviličku už. Ale pokud posloucháte New Wave, tak samozřejmě doufám, že vydržíte u poslechu i nadále a bude si užívat právě playlist synthpopu, New Wave a tak podobně. Teď si dáme další muziku. Bronsky Beat a Junk, taky Blank Manch a Waves, no a začátek kapela Buzo, která se, řekněme, neujala tak, jak se asi představovala, žádné velké hity neměly, ale skladba Cry Boy Cry od nich je velice povedená. Byl to takový menší hit v té době, tak si ho dáme tady v New Wave na Core Music Radio i na Radio Wave.

To byl Kevin Twilight a Harmony of All. New Wave na Core Music Radio, tak Radio Wave s muzikou 70. a 80. let všech možných stylů, tedy New Wave, New Romantic, Synthpopu, taky postpunku a dáme si další muziku, protože tady pro vás mám už za chvilku Sparks a Angst in My Pants, to je věc z jejich desky z roku 1982, která nebyla nějak extrémně komerčně úspěšná, ale bylo to velice povedené album. Taky tady máme China Crisis a Wishful Thinking, je jeden z jejich největších hitů z 80. let, taková hrozně příjemná pohodovka. A jako první jsou tu Kissing the Pink a Desert Song, to je skladba z desky Naked z roku 1983, kterou produkoval mimochodem stejný producent jako slavnou desku Rio od Duran Duran. A je to na tom trochu znát, protože to má takové ty instrumentální nádechy a prostě to aranžmá, které slyšíte právě i na desce od Duran Duran. Takže Kissing the Pink a Desert Song tady v New Wave. A to je věc, kterou určitě nikde jinde jen tak neuslyšíte.

to byl i klasik z toho Ale Never Never Comes. Já jsem tak trochu zachraptěl, tak se omlouvám. Nicméně, tahleta muzika vás čeká v New Wave i následovně, protože takovéhle se z té hrajeme a jsou to kapely, na které se tak trochu zapomnělo. Ale New Wave se pomalečku chýlí ke svému závěru, alespoň na týden, a tak si dáme OMD, ale s Orchestra Man Who Was in the Dark. A to je kapela, která vlastně v 80. letech byla tak trochu ve stínu těch slavných kapel, jako Depešáci, Duran, tak podobně. Ale dělali úžasnou muziku. No a potom se vrátili vlastně po mnoha letech i v 2000. a vydali několik desek. A my se podíváme na tu jejich vlastně poslední desku, která vyšla už celkem nedávno, v roce 2003, jmenovala se Bauhaus Staircase a my si z ní zahrajeme skladbu Evolution of Species, tady v New Wave na Core Music Radio a Radio Hey. Generation. Death. Mutation.

byly Orchestral Maneuvers in the Dark a jejich Extinction of Species, no, Evolution of Species, pardon, z desky Bauhaus Staircase. New Wave se nachýlila ke svému konci, loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu na Color Music Rádiu i Rádiu Hey. No a na závěr jedna moc hezká věc ze samého závěru konce let 80. respektive ono to tak přelom 80. 90. let, a to je skladba Falling a Joe Bonamonti a vlastně melodie z legendárního seriálu Twin Peaks. Tak si ji užijte na závěr New Wave a za týden opět naslyšenou.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.